0: Radio Bloodstream, the place where your music lives.
1: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
2: Nazdárek přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Bloodstream. Nečekám víc, tak se jmenuje náš nový single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho poslechnete ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně, čau! Nečekám.

člověk, Frank. Nazdárek přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Bloodstream. Nečekám víc, tak se jmenuje náš nový single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho poslechnete ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně, čau.

Nazdár, přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Bloodstream. Nečekám víc, tak se jmenuje náš nový single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho poslechnete ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně, čau! Nečekám.

0: Radio Bloodstream, the place when your music lives.
1: Nazdárek přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Bloodstream. Nečekám víc, tak se jmenuje náš nový single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho poslechnete ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně, čau!

0: Radio Bloodstream, streaming in Warrington, Widnes and Runcorn on DAB+.
1: Nazdar, přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače rádia Bloodstream. Nečekám víc, tak se jmenuje náš nový single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho poslechnete ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně, čau!